0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranije. Za letošu 102. postatu skadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumilský návod z Dželitaj, môža sa zajímca do 1. oktobra ze svojským činoškom Polaneju Pšizevič. V fojejach budeské krone, ale tež na všetkých druhých miestnách je za čas skadžovanky, tež za so miestno za vumilské tvorby zamovitaj dále z Dželitaj. Letuša skadžovanka votmie so 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojerecach, večera symbolický zaru za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú mierzdrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vosebie vukubvanský obvuk aj ladanie a logistika máte z nových vuknenských možnosťov profitovať. S investíciami niečo 3,15 miliónov eur nastane s tým na príchod usmerené vukubvanské steniščo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započali. Srbské dječace dživadlo pri NSLG je 8. a s dobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamilia v sredu budeským rodovým dživadle Rauo. Dohromady 830 přihľadovarjov je inscenáciu vidžalo. 15 holcov ze Srbského gymnázia a Srbské vyššie šule Budešín predstaví hru dokova vokovo princesne, ktoráž čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. 5 srajovko přenže nitko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se srbským možinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Nemcach dále plánuje kajž předvidžané a přitom termíny dere do džaržuja. Kajž zdžili krajne zariad za drohotvá a vopkat, maja nímale šitke podvožky spřijotované. Jako příchodný krok so drohotvárske dživa vupísaja. Předvidžané je klitu na lieču tvárič sa počeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Nemcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživienská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie 1980 letách zaurené pásmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na nedošu sovietskú raketovú bázu. Doživienská štežka poskyčuje na niečo 3 kilometrach všelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štežku biežeč traje niečo hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadný v Užice, ktorýž hoďa sa s aplikáciou Audoria přesledžič. A to bych u naše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenzejší džen zají sa s blakami z kúriavu, potom ve vodmenie moročele a svunco, vostanie pak sucho, či temperatúrach ač do 21 stopňov, júce ráno znova kúriavojte a potom zaso vodmeniace dále sucho, či podobných temperatúrach ač do 23 stopňov.
2: Niečo nešo, ok, a je lízo dola nešto vúľadače, štož môj Milič potom nám toto la rade prajče. Zazvojnče Mateja 7400, kýba zo napísače nám WhatsAppku vúživače četú funkciu.
0: Srbský rozvoz.
2: Štyri menšiny, ponapo šest Čechie.

Tož jedeš tak přes kraj, kněži. Při tom vedru dola ta celé vosebita svěca, my znamenča se to takhle dže, tož já takhle vonka jsem, tož no je pytn, co je lečo opravdu nimo a vidět, že to tež na tom zosuratario kukuricu z vůjko džela i žožněli, například tož jedeš z Čichonce na Smelubochu a nekotře kilometry dále na Smerkšiu Bošč a Kvačice, tam bych včera runě přitom, a jenom hač zčet tež v hižo ve rybách pobyli a tež nekotře namakali a měch před nekotřemi dněmi dost dobrý vůběr na rybách, samo nekotře kuriatka.

Albo dżentsni šo sveča Ralbicach, Babi, Lečo, dženca Vubi, Džuja, so tam vonjovi vobornice, jutce večo, osmih smeja pisane program z diskoteku, ki so přizamkne a nedželu chceča potom najprede zromadnje vobedvač. Od připonajeni sleduje konjace šport, popodnju džetšace čapo, rujiki a karusel so tam tež verči a to darmotnje. A dešče zmeja tam cele viac v osibitech programov dybko došče nebes malom dost. Domi z nizke tohostva Radiška přeprošuje na hučno literalne večo, na kotrem spominaja na 100. posmertne narodnine Marek Rulmosec a postate posmertnine Marek Kubašec, dženca večo to bude na po 8. stroži pola hučine. Na dvorečne nazemske viki sče potom na samcne mestne přeprošeni a to jutce, tam verči so leca šo koa voko o birne kujku neplu, regionalni vikuvarjo zmeja tam dosč a nadosč, čeho šmožeče so doladač a najesč. Na dnju votoreno pomnika za jutcišim nedželu zmeje tež MDR studio Budišin se srpskim rozvosom svoje dure votorene vod džesačih doštorjoch, ale kapacite za vedženja budu obmezovane. Štojš chce, tun musi potom dobenč napšikvat tež do srpskoho doma. Tam pokazaja filmy, dječi muža paslič, sedakovia tykans, vopšene program zmija tež ve ski, ve přizemju srpskoho doma. A haj, hodžiska vosada, ta sveči leca, 950. 50. ročnicu svoje cokve, a k tomu je potom jutce sympozij ze staviznickými přednoškami plánovaný od popodňa na po 2. maj. A nedželu na dňu otvoreno pomnika bude tež šulský muzej domizniska stva Ptačecach otvorena.

0: Kaj sem to predronje prajva v ralbicach, sveča, tutunkun, stidenja, a znano, s če je tež sajšvih dnjah v WhatsApp statusach znatoch vuladali luštne KI-videja z Dylanky Švabja, sa tutunkun stidenjski svečen babiliča ralbicach, štujš je veuse nikak znate to, abo tu vuladaš tam v tutoch videjach, kotre šak nesu vopravče realne natočene ale so ryze na ličaku, abo šmoratku nastali s pomocou kumštnije inteligence. Najnovšim videu je vidieť, kak ralbičenio stan za babiliča tvária, pola tola ponečím, so kúžde z pomocníku do minifigúry pomenší. Danny Glocksin je za tuto videa zamovite a přeradží, što v opetovariu a v opetovarky konstite na ralbicach všetko takhle očakuje.
1: Naše babiliča zájí so piatkvičo s našim obľubovaným vúbečovaním voňových voborov. V sobotu večer vedže nas potom Mike Brzan po pisanem programje. Přiladovajo muža so veselič na en mix z zrejemi, live učbe od našich rockpertov, kaj šte šelake skeče so raja. Highlight večera bude zase naš navrčani film a potem prosim je kaj še zvučene na reje. Ta nedžela je napakovana z šelakimi highlightami od Renčeho pivka, konace športa, dječace Čaperove viki, hač kulky ten boli.
0: A ještě už mal došť a Luboš, nech si tam dojedže a za tohky sú čipni na vone KI videa poladeč raz do našej app MDR Serbia. Tam sme vám niekotre z tutých zestaj.

0: Nábožné slovo.
1: Toto má dženca Marko Bulank Paška ze Sulšec ve nadoku a zamovitosti Bačoňské vosady.
2: Návy, dlouhý a češký půjč započa so skorošťu. Narobo by všetko jinak. Strach činěše sobu do kůždy jestvy, převodžeše kůždu mysl. Operácia stěješe v središču. Nádžia je nož malý dybsk světva, ale ona by tu. Tohle tyž tam, džako nož za lékařů a sotry, za posmívk, přikilnošť a dobré svovo. Modlitva nechy nám krute přístav, v noci jako čiše prošu, abo vodňo jako husto šeptane džak. Ulka svojba džaržeše romadže, víra nošeše mělčo, ale stajně. Luboš by čujomna v kůždym lubym svově a dovera rozčeše. Nic nádobo, ale pomavu. Vústrovene tak pomavu přinže. Krok po kroku. Živinská kvalita pak nebe kaž do toho, ale vědomíša. Strovota nebe stav, ale dá. A nětk? Zromane čas nech kůže vědomě vůživa. Nic klitu, juce a bobo vědy, ale dženca.
1: Tole praje Marko Bulank Paška ze Sulšec ve nadoku Bačanskeje vosady. Cia po menšine do 60.

0: Polícia z G.
1: Čuječ a 70-letná je sredu poponiu nedaleko nesvačidvo se svojim Renaultom zjezdnije prišla. Ona by nadrozem je s nesvačidom a sjarnjanami popuču, po takým nadroze, kýž vede přes Koslo, a zotal nejasnije příčiny prasne nalivo podľa drohy do štoma. Přitom so seniorka lohce zraní, auto pak by je skoncované. Vecna škoda 10-10 euro. To unia sredu popodňu je čornom komcu LKW z cichu tankovne kolidirovo. Jednaše so vo LKW, kýž mieše drevo po takým zdunky na připovešaku a tý šteký krán, kýž tute zdunky na připovešak vadže. A tun by najskrie převysoký, tak zo prasne, jako chceše cia 20-letný šofer tankovač. Dokýž by LKW s tým pozadne vyšší hač dovolené, sú jemu kneflači kľúče zčázali a muža vozivili. Nastavicna škoda ve vysokosti 20-30 euro. Sredu ráno je sa tiež nezbožo stavo, a to je s Kupšicami a Bukecami. 44-letná vočaka Forda chceše nalievo do ležonosti odpočič, dobieše pak na napřečunú vopka dočakač. Za nie jedúce vodža Mercedesa, dla toho tiež pozasta, za ním jedúce šoféry Noa pak najskrie dremaše a prasne do Vitova a storčí tutun do Forda celé prytku. Vodžaka tutoho zlohce zraní pri karambolaži nastavicna škoda vysokosti 5-10 euro. A neznačí sú so zajšvedne kamiencu na Macharovej do bydlenia zadobili a z tutoho televízor kajštejš viacere tisace euro kradnili. Polícia je slede zavestčiva a netko za paduchami pýta.

0: Annette går hier na posit mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočariec a Maximilian Gruber jako vumilský návod z Džilitaj, moža so zajince hač do 1. oktobra ze svojským činoškom Polaneju Přizevič. V fojejach budeské krone, ale tež na všelkých druhých miestnach, je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumilské tvorby, zamovitaj dále z Džilitaj. Letuša skadžovanka odmieje so 21. novembra. Na Połansko-šulskim centrumie Konrad Cuse ve Vojorecach večera symbolický zarev za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú mezi druhým vôtovanie s VR-navočami, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. V osebie vukubanské vobuka i ladanie a logistika máte z nových ukienských možnosťov profitovať. S investíciami niečo 3,15 miliónov euro nastane s tým napríklad usmerené vukubanské stejnišťo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započali. Serbské dječace dživadvo pri NSLG je 8. a zdobom posledne predstajenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským rodovým dživadle hralo. Dohromady 830 príladovario je se inscenácie vobladalo. 15 holcov ze Serbského gymnázia a Serbské vyššie šule Budešin predstajú dokova vokova princesne, kotraž Čišinu na kráľovským dvore vec nevutraje a so do sveta poda. 5 z rajakov přenže netko do zhromadného dživadvoho projekta Domizna ze serbským modžinským dživadvom pod návodom Jaka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 Niemcach dále plánuja kajž předvidžane a přitom termíne dere dodžažuja. Kajž zdžili krajne zariad za drohotvar a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvarske dživavu písaja. Předvidžane je kletu nalieču tvarič započeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Niemcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchovskim lesu Pola Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les by žiat na čestu 80. letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach všelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západnej Vúžice, kotrež hoďa so s aplikáciu Audoria přesliečič. A to bych o naše povestče, kýž namakače týž na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S vlakami zájí so dženznejší piatk z Kurjavu, potom dostaneme svunco a mročele ve vodmenie, vostanie sucho pri temperatúrach ač do 21 stopňov. Júciša sobota zájí so podobne, potekým s vlakami Kurjava, potom zase mročele a svunco, dále sucho pri temperatúrach ač do 23 stopňov.
0: Svesela zu poješ vam za šitkih kotci su na neke gewaschne zjezdžit vam po poču nam žane popkatne pokive netko štiri po napusit mich nepředleža tuš do pojezbu do dženznejšeho pjatka a deštak ciš do konca tydženja.
1: Serbski rozvoz.

0: Ajanza rano mame zasorastu cele vosse bitu chest, zo smimitu vitač našoho lubovaného srbského kežora, a kaše mi prajo jeruna akle z letanišča praze ročo do budišina pšiju, tož nechame sodlije komdžič, prošu jara, mikrofon sluša vam, vaša kežorska majestosť.
1: Lube Serbukija, lubi Serbija, přizjevju so ročo zdlešeje svužbnije jizbe. Sem zaso raz ve Chinje pobyl. Tam sem jednao ze zajimcami, kiž cedža vočinič cevu seč hosčencu ze serbskej a vužijskej kuchnju. To jim vězo nemožeme zasadne zakazać, ale sem investorov přesvičil, so sušak kvasna polivka a kryn s hoja ze mjasom a plince a tvaro z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskich navožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha, tak rec. A tute navožky sú imateriálne kulturné herbstvo. Tuž nemôža celé bieze šeho ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a viestým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokladne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu nietko jo s hosčencami rečeč. Taký pravý Wellbeek franchise s filiálemi po celom kraju? Abo sič vulkých hosčencov z atmosféru kvasneje žole, viezo tež z kapavu abo dublom Mirčina Veclicha? Každéž pred co to bude, zajím ve Chine znamenča je vulký. Cúze exotické jedže voptač, što je tam miestem skoro väčší štatusový symbol hač vulké auto. Rozumná filozofia popravom, jenož špatná za nemských autotvarcov. A predáč zabudu, jezby do Chine dla sem celé skomžiu jubilej vúľadka. To dla nietko ište vútrobnú gratuláciu. Nech je serbská reč ve televízii tej štále signál, abo plista, tým kýž bychu nás Serbo rade jenož jako epizódu staviznú videli. Nech je dále živý dopokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vo všem možným. V tutem zmysle přeju vám riadne konce dňa. Váš serbský kežo Mivo Svobrini.

Ve dom je zelaria smoleria ve vazu verčiso dženca vod večera šestši šitko kova voko dudo a serbskih husličko Wolfgang Kotisek, vas na hudbne počuvanje do sveta serbskih ludovih instrumentu přeprosi dženca večer ve vazu šestši. Hej, a v Rajbicach sveča cokun studenja Babi Lečo, došak sme dženca teši že nikotre raze, tu dženca rano prajeli, a domizniske tuarstvo Radiška přeprošuje na hučno literárne večo, dženca, to bude na povosmich ve stroži pola hučine. Hej, na serbsko-nemske nazemske viki, če potom přeprošeni jutce do stroži pola hučine, tam verči so šitko kuo voko birne kujku neplo. A ja kak se tam dojedžeče, so snač to nabutamne, abo to nabutamna praša. Vezo přes malešec do hučine, potekim nalivo odpočiče, potom ve hučine do Lemišova a daleže do Stroze. Na dňu votoreno pomnika zajúcišim nedelu zmeje tež MDR studio budušin serbským rozvosom svoje dure votorene, a to vod do pona 10 do popodňa 4. Kapacity pak zavedženia budú obmezované, štúž tak reciac nuc nepšinže, tun zmeje pak dosť dalších možnosť čo na vúbier, napríklad v serbským dome. Tam pokazaja filmy, dzieci môža paslič, sedakovia tekanc, vopšany program zmiatej šve ski v přízemiu serbského doma.

0: Vočin, so Jensa rano reči. A to čitame v novinách.
1: Kovo vokovo vučinského hata Radvorju môže so přirodoškytné pasmo jasno rozšerič. V gmenie pak so tuta idea dere nepšiuza. Kaž sábske novine rozpravia, by od budeského okresa plánované rozšerenie téma na zajšvým posiedženiu Radvorskej gmenskej rady. Okres chce mezrujím nové hat a dalšie vonine do tuto pasma zapšieč. Za Radvor by to niekotre z čeje milo. Púče nemolí sa ižo bezešo dvútvarič abo vobnoveč a tež nic vúživač. Kolesovanie by z džela zakazané bylo jechanie abo vodženie konov po lesach a vúkach kodžič abo tež vúkodžovanie ze svojim psom bez lajne. A tež rátorstvo dobavo s přidatnými smernicami žive byč. Runie to šo postará sa so Radvorju vo kritiku. Kmena sadža menujúce tež na lohky abo zlohka na turizm a vidí svoje vujiče tým nastúpaniu přes to vorožené. Tež rátorské družstvo je v obmyslenia přizvivo, napríklad možných stratov únožkov a nelepšino za obsidžerov voninodla. Kmenská rada Radvor je plánované rozšerenie tohodla odpokázava. Netko, že stejš čo na okres, čiž chceť a potom tež potrichených obsidžerov slyšať.

Znano z Četohižo v našich pojezdčach napo svišeli a jeli so nic, galki to tolarjane v uspech. V osom predstajenju ze s 800 cici přiladovarjemi je kruh princesna Jamila docpil, ze všich serbskih šulerjů su si džiči to vobladali, abych ho vopravdže zahorene a po jedni inscenácii, so šec tak rene praj, je tež do přichodneje inscenácie. Probe za nuru so hižo přichodných dňach započnú, hižo na nový týždeň sredu 16. septembra započne serbske dječace dživať vo zvučovač za rú Guzmorský kôbuk od Jevy Márie Čornakec. Lube dječi, jeli máče lušt tam subočinič, to sče lube vítane, zajmce nech přindu rade na tuti sredže poponiu na pocioch do vulko dživadua domu na probu jevišťo. Ra serbske spisovačeky verči so vokolo vodných mužov, serbske poješče a baje a hišče pokazka za dorosčenych lubovarjo serbske dživadva, serbske činorie sveči so přichodne premiera ze Sloppy Dolls a to sobotu 9. septembra večer v Haslove.

0: Was nehme ich für Hutschbär, das wird da Hutschbne Theorie, was wisst du, das habt ihr Hutschbunas, nicht go, so man Hiduschka wird wird.
1: Crescendo. Hutschba, Krotko, a Svotko.
2: Niedawno sem raz studiju čital, kiš je so vůviču harmonijskih strukturu ve popovi hučbje ve zajšvih 60 letach vienovala. Tam rekaše, zo so modulacije, po takim zmena toniny ve jednom spevje, přeco menje vůživaja. To bych nedom čipny a tak poladach, kak to popravom ve serbski hučbje vůpada. V osebie ve 1960 a 70 letach, jako narovaše so viele serbski šlagru s hučtnými orkestrami a profesionelnými spevarjemi, aranžovachu vukubvani hučtnice spevy a zatvarichu dys a dys harmonijske zajmavostki. Svyšeč je to například ve spevie Najrinča Holca, spevane od Gerta Wernera. Pri njej štučce ste hišče ve samsnej tonine.
3: Ty si tam šimoli uprin.
2: Ceča, že hižo krok vyše.
3: Ty si tam na vidrach mi vyr.
2: A štvorta hišče raz.
3: Ty si tam ve nocach do hiš.
2: Další tajký příklad je spev Rývač chcú od Mirčina Veclicha z leta 1992. Ve překodže od posledné štučky na poslední refrén moduluje vůn vo zvuk horie.
3: To znají dži. Kakrát bych zás a rejvač chcel.
2: To na tuto místně činič je skerě neušedné. A kak dženca vůpada, když poskám hučbné albumy abo druhé moderné popové zpěvy zajšvých let, dobiu dlouho za modulacijemi pytač. Dys a dys hodrie hišče kvoščenka vůrjeba, kajž například ve bole jazzovým zpěvě Ty a já od Anne-Marie Brettschneiderec, ve kterýmž je refrén přeco ve hinejší tónině, měnující zvuk nižší. Typisce je tež zmena harmonie ve vospětovaniu posledného refrenga, kaž tu pola skupiny Holasky. Zima jo, pak dá so riec, zo nemôžeme mezinárodnú studiu kompletne na serbsku hučbu přeniesť. Zato sú so naše hučbne stavizny porno mezinárodným prostče hinak vúvili. Přijúšim je vůvidžeč, zo harmonijské experimenty ve popovej hučbě tež pola nás vodebíraja. A snáno je to nástrok na mladých komponistov, so nic hučbných experimentov boječ. Všako, také hižo přeco mějachme.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: So man Hiduška, je so zvůvidžom modulácio a harmonijských strukturů. Serbske hudbe zabirao a netko nech zaklinši Mirčina Veclichu spil z leta 1902 a 1906.

0: Annette Goyen na po was mesh.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Matej Ciš.
2: Dobro ranje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumjevský návod z Džilitaj môža so zajímce hač do 1. oktobra ze svojským přinožkom Polanieju přizivíč. V jejach budeské krone, ale tež na všelkých druhých miestnach je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumjevské tvorby zamovitaj dále z Džilitaj. Letuša skadžovanka odmije so 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojerecach bečera symbolický zárov za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú miestrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. V osebie vukubvanskej vobvukaj, ládanie a logistika máte i z nových huknienských možností profitovať. S investíciemi niedže 3,15 miliónov euro nastane s tým na príchod usmerené vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak so hižo júliu započeli. Srbské dječace dživadlo pri NSLG je 8. a zdobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila z redu budeským dživadle na Rodže Ravo. Dohromady 830 přiladovariu je inscenáciu vidžavo. 15 holco ze Srbsko gymnázia a Srbske vyššie šule Budešin predstaví ru dokova voko princesne, kotraž čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. Peč z Rajako přenže netko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se srbským modžinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 Nemcach dále plánuje kajž předvídžané a přitom termíny derie dožažuje. Kajs džili krajne zariac a drohotvo a vopkat maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvarské dživa vupísaja. Předvídžané je kletu na lieču tvárič započeč. Paralelne k tomu kvádu Nemcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie v 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ešte dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štiežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach všelaké stácie s pokyvami, malými nadavkami a hudančkami. Štiežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadnej Úžice, ktoré šoďa so s aplikáciu Audoria přesledžič. A to bych ju naše pojezdče, kýž namakáče tiež na našej strane internete, alebo naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ešte je šire a s blakami tiež kúria vojte. Potom očakujeme dnes slunca a mročele ve vodmenie. Mielo pak sucho vostač pri temperatúrach až do 21 stopňov. Podobne započína sa júciša sobota, trojka najprv s blakami kúriava, potom vodmeniace, ale sucho, hač do 23 stopňov živé slepro júce stupa.
0: Na počach der beži nam niečo znate nie, što ješ môj nekak mylič. 4,5 menšiny po na po 8.
1: Srbský rozvoz.

0: Ви, ви, ви. Віра, відомость, а вунамаканки.
1: Nowe fachowe nastawksledziaku z USA dretež fachowce Smart Mobility leba pola čorného kumca pilnie studuja. Tam však zabieraja so s autonómnymi autami a runie při dále vujiču tajkých môho vone dživo pomáč. Když autonómne auto bez šoféra jedže, vone svoju vokolinu se senzorami a kamerami vopkičbuje. Tute informácie kumštna inteligenca vúodnoča, kotraž potom na ich zakvadže rozsudža, hač ma auto boržič, pospiešič, odbočič a tak.

0: Tole kole sovaria spoznali. Tole vo na sobu jedúcim auče žili a s dobom nadavk do kontrolného modula daleda, zobe auto vo pravde vožživo. Přes tutu krutu integráciu sa zavieští, zob ševožovalská KI tež vo pravde to posredkuje, štož auto runie čini a si jenož nešto neumyslí, štož však je nadal špak kumšných inteligencov. Tešče je systém žno k novým dopoznačam vied. Tak je testové autonómne auto všetco před kolesovarem zastavo, ale ujinovo so jemu ženie nie je. Inženierky z toho ukadžachu za auto kolesovaria dla božží. Z přeložovanský KI pak se pokaza, za auto kolesovaria jako tajkého se vás poznavo a toho dla ty ženie kurs zminivo nebie. Ale jedna šesovo nuzové božženie, dokež sú odstavkové senzory nekajký zadžiok spoznali. Z tutej vedu mu šofér zaje došť zapšimnič, zo nieby núzové božženie treba bylo. A inženérky vedža, na čím dobia dživač, zo bychu autonómne auto polepšili a viesčiše činili.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Smelčenom venkom 7 hodin 8 až 12 do 8.

0: nábožné slovo.
1: Svešiče vod Marka Bulanka Pašky ze Sulšec.
2: Návy, dlouhý a češký půjč započa so skorošťu. Narobo by všitko jinak. Strach činěše sobu do kuždějstvy, převodješe kuždu mysl. Operácia stěješe v središču. Nádžia je nož malý dybk světva, ale ona by tu. Tola tež tam, džako nož za lékařů a sotry, za posměvk, přikilnošť a dobre svovo. Modlitva nechy nám krute přistav, v noci jako čiche prošu, abo vodňo jako husto šeptane džak. Ulka svojba džeržeše romadže, víra nošeše mielčo, ale stajnje. Luboš by čujomna v kuždym lubym svovie a dovera rozčeše. Nic nádobo, ale pomavu. V ustrovene tak pomavu přinže, krok po kroku. Živinska kvalita pak nebe kaž do toho, ale vědomíša. Strovota nebe stav, ale da. A nětk? Zromane čas nech kůže vědomě vůživa. Nic klietu, juce a bobo vědy, ale dženca.
1: Praj Marko Bulank Paška ze Sulšec ve nadokla zamovitosti Bačoňské vosady. 4 menšiny do 8.

Pala dame krotko dovos michi žeraz na pšechot no hodžinu, na koho da smieče so to potom mjezdrujim takle veselič. Na Helenu Hiduškec a Veroniku Zarodniku, Olivera Tomasa a na Tomáša Kraužu.

A když jedeš takhle přes kraj, abo když bučuješ, nuškuješ přes kraj, tož nebytneš, co je lidšo tohle nimo, lístčo, co barbí a páda z džilažno a vidět, je to tež na tým, za su ratario, burja, kukuricu, zvůjko, džile tež již ožněli, například, když jedeš z Bělšec na směr Budestece, abo na celé druhým plaku, když jedeš ze Čichojnce na směr Lubochu a někotre kilometry dále na směr Kšihu Bor, Kvačice, Vulku, Dubravu, tam bych ho čera runě ještě přitem. A nevím, hač se tež vyžno rybách pobyli. Já měl před někotrými dněmi dost dobrý vůběr na rybách, kozaky, marunky a samo někotré kuriatka bych ho podla. Sudom, bohu smysl.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Hižo za so piatk, a prvni mesec novom šulskim leče je nimo. Kejko hodžinu daje dotal vupadnivo? Štož šulerju husto dosť snano veseli, je popravom kitro vulka kvakla. V tem sveča tež najnovše vúsledky tak menovanie PISA študije. Tola što to popravom je? PISA je skročenka za Program for International Student Assessment. A rika telko kajš mezonarodne hodnočenje šulerjo. To rika, so tujšto krajach aktualnje biehich 1 a 9 džesač, kotrych so 15-letni šulerjo přirodovedach, matematice a čitanske kompetence pruvovachu, so by so nakoncu posudžovač a přirunovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systemje šulerjo najviace navuknu. Najnovše vúsledky pokazaja, zo ma nimske nekak kuždy ceči 15-letny čeže při čitanju a ličenju. Nekak kuždy štvrty ma problémy při rodovedach a kuždy piaty so žanym předmieče tak prave derje nečuje. To je najšpatnejší vúsledk PISA študii, kiž je dy za nimsku vúskočil. Tola na čím môže to zaležeť, zo so dičom krajach, kajž finský, švýcarský abo japanský, pošim zdaču vo veľe lepe vukne. Sledžeriam je napadnúvo, zo je nímsky džin a vážnejše, keko pines svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepše vukupvanie môže starší zaručiť. To je tožto krajach inak. A je šo jedne, keľko pene svojba má, kúbvanie je za kúžde dičo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kúbvanie? Tam so dziči hižo jara záhe pistovaní spichuja. Šuli, dož šulerie raz téma Češo padne, dostane mauje skupine pomoc. A počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. V obleto prečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurie přiste i vúčeriam v obleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vúkne, što so vám ľúbi, abo kotre zmieny by ste si pšeli? Napísajte to la Dundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tež šulský puč. Kak tajky s kolesom vizče zmištruječe, s tým je so Dundak zabiral. A vám júce ráno na podživečich o tým pojeda.
1: Dundak!

0: Ako Srpske politehniske vyšeje šule tobie romadžes orkestrom dede hišče mieščanského dživadva Budušin, pieše to naravanie z leta 1906. 1950 melodiu stvoril je Bernard Krautz. A netko je na podživečech.
1: Srpský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre, Anja. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režia Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Volčariec a Maximilian Gruber, jako vumilský navod zžilitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra se svojským činoškom pola neju přizevič. Vo jejach budeskeje krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas skadžovanky tež za so miestno za vumilské tvorby zamovitaj dále zžilitaj. Letuša skadžovanka votmeje so 21. novembra. Na Połowansko-Šujskim centrum je Konrad Zuse ve Vojarecach večera symbolický zárov za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú mezojím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vo sebie vukubanské vobvuk aj ládanie a logistika má tie z nových uknienských možností profitovať. S investíciami, niečo 3,15 miliónu euro, nastane s tým napríklad usmeriané vukubanské stejnišťo za povanské kubvanie, tak budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú ižo júliu započeli. Serbské dječace dživadvo při NSLJ je 8. a zdobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským dživadle na Rože Ravo. Doromady 830 přiladovario je inscenáciu vidžavo. 15 holcov ze Serbského gymnázia a Serbské vyššie šule Budešin predstavujú dokuva vokovo princesne, kotraž Čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a sa so do sveta poda. 5 srajakov přenže netko do zhromadného dživadvoho projekta Domizna ze serbským modžinským dživadvom pod navodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Nemcach dále plánuja kajž předvidžane a přitom termíny dere dodžažuja. Kajž zdžili krajný zariad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvidžane je klitu naliečú tvárič započeč. Paralelne k ponovinu droji kvadu Nemcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchovským lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les by 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkre a druhé povostanky na nedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská z Češka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Z Češku biežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západnej Vúžice, kotrež hoďa so s aplikáciu Audoria přesliečič. A to byť u naše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rune je pomročeno tu Budešinie, ale tiež svonco dženca vúľadáme, to rieka vodmeniace vedro nás dženca vočakuje, vostane pak sucho pri temperatúrach hač do 21 stopňov, júce podobne vodchania s blakami. Kúriava, potom mročele a svoncové vodmenie, temperatúry hač do 23 stopňov na svýce očakuje.
0: Jenom hač, že oni tam všetko steja, ale před hodinu Byskachu, před Globusom Vojerecach tam, čiž smieš 70 ječ. Najlepšie zojen, co potom máš, tož tam steje, potek im 70 nic viac. Štyri, ponapodžuje Čiche, dobro jezbu přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

0: Hajenca, mamy zasoraz tu vosobitu čest, zo smiemy witać našoho lubovaného serbského kejžora. A kajž je praju, je runia hakle z letanišča, praze, ročo, do buduši napšiju. A tuž nechame so dlje komžič, prošu jara, mikrofon svuša vam, vaša kejžorska majestosť.
1: Lube Serbuki a lubi Serbia, přizjevju so ročo z dlješe je svužbnije jizby. Sem zasoraz ve Chinje pobyl. Tam sem jednao ze zajimcami, kiš cedža vočinič civu seč hostčencu ze serbskej a vužijskej kuchnju. To jim vězo nemožeme zasadne zakazač, ale sem investorov přesvičil, so sušak kvasna polivka a kryn s hoja ze mjasom a plince a tvaro z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskich navožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha takrec. A tute navožky sú imateriálne kultúrne herbstvo. Tuž nemôža celé bieze šeho ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a vistým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokladne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu nietko jo s hostčencami rečeč. Taký pravé Wellbeek franchise s filiálemi po celom kraju? Abo sič vulkých hostčencov z atmosféru kvasneje žole, vězo tež z kapavu abo dublom Mirčina Veclicha? Keštež pred co to budže, zajím ve Chínie znamenča je vulký. Cúze exotiske jedže voptač, što je tam miestem skoro väčší štatusový symbol hač vulké auto. Rozumná filozofia popravom, jenož špatná za nemských autotvarcov. A predáč zabudu, jezby do Chíne dla sem celé skomžiu jubilej vúľadka. To dla nietko ište vútrobnú gratuláciu. Nech je serbská reč v televízii tej štále signál, abo plista, tým kýž bychu nás Serbo rade jenoš jako epizódu staví znovu videli. Nech je dále živý dopokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vo všem možným. V tutem zmysle přeju vám riadne konce dňa. Váš serbský kežo mi vo svoj predik.

0: Nábožné slovo.
1: Mama Oko Bulang Paška ze Sulšec na roku Bačoňskeje vosady.
2: Návy, dlouhý a češký půjč započas ho skorosťu. Narobo by všitko jinak. Strach činěše sobou do kůždy jestvy, převodžeše kůždu mysl. Operácia stěješe v središču. Nádžia je nož malý dybk světva, ale ona by tu. To letejš tam, džako nož za lékařů a sotry, za posměvk, přikilnošť a dobre svovo. Modlitva nechi nám krute přistav, v noci jako čiche prošu, abo vodňo jako husto šeptane džak. Vulka svojba džaržeše romadže, vira nošeše mielčo, ale stajnje. Luboš by čujomna v kuždem lubim svovje, a dovira rozčeše. Nic nadobo, ale pomavu. Vustrovene tak pomavu přinže. Krok po kroku. Živinska kvalita pak nebe kaž do toho, ale vedomiša. Strovota nebe stav, ale da. A nitk? Zromane čas nech kuže vedomje vuživa. Nic kletu, juce, abo bo vede, ale dženca.
1: Dole prajmarko Bulang Paška ze Sulšec ve nadavku a zamovitosti Bačoňskeje vosady.

na vernisažu vas přepřesujeme do Serskeho muzea v měšče, ktož se za serskou politiku zajmujo, vocho se bude ogvona zgromažina domovinské župy Dolna Vůžica, o tom vas informirujeme. Na Dolno-Serskem gymnázium je su startovali do nového šulského leta se zbrachom cepterku a cepterju. Veto porucuju nové předmět Serski plus. Vice z Gönjoša Žínca v rozgronje ze zastupniju Vidnicu gymnáziuma. Jo, a ze Žišecem pestrovom, co mi zase zachopíš, gaš jo muzika do uzneva.

0: Ve studiju mam ninto zastupnu vjednicu Dolnosarskega gimnazijuma. Vid toga šulskega leta živa v tej funkciji, to je Kolet Šampatisova. Dobre žen, Kolet.
1: Dobre žen, ja se vjenim, ja se vjenim.
0: Jo, da jo šak numošči v tom šulskem leše, my sme teke južo v tom rozpšavili. A jadnu, co mi ninto uzvignuš, co to jo, Kolet?
1: Jo, my mamy jadno przedmiot w opuku wymno obligatoryjskich przedmiotów. Ten kniez dr Gutke jo miał jadno wielką dobrą ideę, a jo gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiać jadn przedmiot, który ma wiele ze serskiej urycu teke, a kulturu cynisz, a to bużo wyt togo szulskiego leta serski plus.
0: Po takim wiednik jo miał ideę, a wy to po takim nie dogatujesz, ugatujesz?
1: To jo pšal je, ja som ta taká.
0: Mm-hmm. Viele ukniku jo se přizjavivo.
1: Nen to v prítne runže, a ja som viegin jada na to, mam či náš čo uknecich.
0: Jo to viele?
1: Za mým staršim jo.
0: Co jo nen to vesebne? Dla cogo jo to tak vážne, až to pobytu jo šo?
1: Naja, ja by gronila v regulárnych úcmych plánach, máme kompetence a obšimnejša, ktorýž musí sa obživať v rámiku úcmy. A v úcpie serský plus máme více lichotnosť čo, a tam tomu eben tak njejo. Te uknjece smijo zemnu sobu aktivnje so obželiš na ugetovanju ucpe. Ja to napšal do teke com. Njoco me tako pšidatnu sersku ucpu v tradicionalnem zmysle cynjiš. A me teke njoco me vježeš, co me cynjime v mrcu pšidutcego leta. Co me spontaniske bestaš. A te uknjece deje svoje ideje teke tam sobu pšinjast do ucpe.
0: A ten veliki cíl, jokaki?
1: Až se vie, motivirujeme uknicich, aby vece serski pijedali teke mjaze sobu, zachupiju, vece lubuju hešči sersku reca kulturu, a se vie jo to teke nekaka vrašnja prigotovanja na upašuvi kurs v sektva.
0: Upašuvi kurs serske reca, tam ga teke treba šo zajmco.
1: Mm-hmm, a togodla im pobytujeme taki kurs, dokolaž my gronime, gaž nam se to rážio. S tom kursom zajm ubúžiš a s tým pen motiváciu uvijaš, pen tam motivácia mežo k tomu, viašč až to uknieci se rozúžujú za ten upašový kurs serbštiny.
0: Vyšto už ulicovali, až deje to ukniky sobu, uvijaš tož tú úcbu alebo zlapšiknione byš na kaký patogetujú, kak to ugleda?
1: Ja som už nekotáre gežiny s nimi úcbu mila a v prítnych gežinách se vie, sme sa rozkraniali v tom, kak dej tá úcba ugledaš. Tam sú rozdielne predstajenia v tom, kak dej sa úcba ugetováš a tie uchnice sú šikne témy tam naspomnili. Napríklad tá jadna kúpka, co skrušíš gramatiku. Musím napríklad ugroniš, my máme jadnu kúpku tam núči, ktoráš už viegin. Da je serský pieda, vyni, kšie vici serský piedaš sa vieš, če cúš v serskej rece a teke komunicirováš v témach, ktoré už nie sú úzus v šúli. Also, ja no v rámiku úcbe, ne, ale zvenka úcbe teke komunicirováš. To mám za viegin zajímavý cíl. Všetko druhé jo teke na cetlikách stojavo. Z kultúru žijováš, špičku, ven ze šúle a zvenka šúlske miestnosť, či pýtaš, ktoré už zvizujú ze serskej rece, teke rejovanie jo rolu grávo. Te uknice majú také zájem na tom, aby pičku sa zabierali s drastvami. Při tom bužo nám zavište pomagáš naša šlodárka, knieni, lenicina.
0: Nento ga máme brach ceptariu, serských ceptariu a nento pobytujú do nás serský gymnázium všidatnú serskú úcbu. Kak je to možno?
1: Jo, my pepšávam sme mieli veľmi obligatórisky předmiat v dvěma letoma, letnikoma, alebo v živietem a v žasetem. Máme brach ceptariu, to je vlno a nieto sme to reducirovali na jadno leto v žasetem letniku a přes to plám njo filujú teke či gežiny a ja mogu to direktne přeuzeš. Do toho sme mieli v pobytovaniu pelštinu a pelština více neexistirujú v šulskom korpusu a nieto přeuzujú serský plus.
0: Vlno obligatorijský předmiat serský plus pobytujo Dolnosarski gymnázium v toho šulského leta. To sme zgonili v zastupnej viednice. To je Kolet Šampatisova. Učovne, že Kolet.
1: Ja, jen rád.

Žinca vytvoril se v Sarskem muzeu Hašebozu nová ústajenca s titulom Dennis Galloway oblica ze zajžoného casa. Bůže to drogovanie do zachadnosti. Šotický etnograf Dennis Galloway je dokumentiroval živenie dolných Serbov na zachopinku 20. stoleša s více ako 70 cárno-bivými fotografiami. Gerard Schein a akordeonist Vasil Kravčík obrubio te verni zážu muzikalisky, zikare píšich se to zachopio, a potom bužo ešči dalšne vesibne program v rámiku muzeumových nocov a open art Lausitz Biennale se pokazujú serbske motive na fasáže muzea, jaseliš mžešo se na elektriske serbske zvuky a interaktívnu stáciu. Jo, vece pokazko za ten konstruženia zmiar net po muzice Larisa Kabelscheutz za vás.

0: Všakne, ako se za serske menia zajmujú, budú si jaseliš na nové žije naše jezírie, meniovednik, co nám zase všake rozjazniš.
1: Mienia ujasnione. Ved našako mieniovednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dobrý obuk. Ve srežovieku jo byl dobrý obuk veľgin uznamný a bogatý kloštár. Jomu sú slušali veľe sú v okolínie a v tom jo veľe viedobnostných sleženiu, ve ktorých jo šlo teke v serbskej rečnosti obydlastva tých sú. Ale v tom nejžo, ale v tom mieniu, dobrý obuk. Ve nastoji už ve veľgin staršem písnem žriedvu, ved zachopienka jadnastega stoleša. To žriedvo je to slavna kronika biskupa Titmar ved Merseburga a obšim je obšeliš viele informáciu ve Slovianach ve podzajču rieky Solava. Znaš by bylo dobra viec to raz ve drugom usčivanju dokradne predstajíš. Ve našom páže ve tej kronice stoj až vojsko s nímským králom je dosegavo dobra luha v kraju Užica, že štruge vejaky sú na nich cakali, aby pen gromaže šieknuli přešivo pelakam. Tak to ulicujo biskup Titmar v dalokem Merseburgu. A juž v tom prietnem dokvaže z tej výdobnej serbskej slovie, s ktorýmaž jo se stvorí vo tom je dobre a vuk. S takým jo to dobre vuk, kenč bylo na tom miestne, a tak to stoj ve šiknych lexikonach ve miestnych mieniach. Ale co dej to popšavem byš, dobre vuk. Přísamem zabyta je hinakša teoria, ktorúž jo raz predstajil Arnošt Muka a ktoráž jo bylo jasná, teke domunískym sliežarjam ve regionie. Tam ve dobre vúže jo riecka Mave Halštér abo na nímsky Kleine Elster. A tej riecce sú gronili dobra, zachopnie a lec dotky dvojko. A s takým to miestno, žež pezdžej sú zavožili kloštár, jo bylo vúk při riecce dobra. A to mám za vervie podobne, teke z perspektívy písarjov v nímskych korodách za Solavu. Rieky sú byli už předsej dalocko znate. Lúže sú viežili, až v podzajčnem smierie jo objo a penjo carna halčto, až tam je riecka s mienim dobra ten teke. Ale jeden větši vúk při té riece je jasný dybk za orientáciu a se gežece z makaniščo. Na kúžde pát je to jasnej, ako vúk kenč je nekak dobre. S takým dobrý vúk skerje je vúk při riece dobra a nic dobrý vúk bemieniu.
0: Slyšeli ste meniovednika Sarského instituta doktora Kita Kšižanka. Za dva týždne bude zase na reži.

0: Često luborovsku gulu na nimeni okovo tog bucinskego bagena, ale to zvižo popšovam teserske korene s tim nintejšnim, da tako v luborovske guli máme tu gluku až dajoši vegin vele v tých serských minju. Ciste si, jo, ten ciste jazor, abo ten mölen si, jo, ten mölne jazor, to koni ten nia dvimoki, bo, a také nint iši nia dvimoki.
1: Penbužom stojaš v serskej kuchni. Ten tyženio se zachopio varienský kurs na serske při dolnoserskej rycnej šuli a pen stojme ve štadionie. Naše görnoserske přijašele su byli v Lijak energistadionie jano jaden téma ved ktorýkož povyžiotej našej kukojskej kukovie.
2: Jako serbne se slušat, ješ jemo energiu štadione podpierač, vulkotná atmosféra denca, Grane Vedro, Pute Piuko, Nadži omne Cidepki za energiju.
3: No, to daš nicht negroni, až grne Lužice, Jano za Dynamo v Drježdanach Palcetloce.
1: To a veci nižilu ved Zigar na pojadnok na UKV a v live streamie. Vjaselim se na vas.

Linie vezna minio mrešas ga groni, a s tým debyš in interkönc, co my vás aktivirováš z vedpovedného muziku v rámiku našeho muziky týženia, a gaš čo južo ve sledných dniach pšauje s sobou sportovali s nami penš, čo se ninto zaslúžili ved napinanie. Žínca zvúcujome groma, že ved napiniš šivo. Jo, duchame mielenie, kak duchame toga se kradu ustatkujo na to, kak se cujome, zvucujome nento duchanie přes brjuch, mžešo za to stojaš, abo rovno sejžeš, poboščo přesem ruce na brjuch, pen přesem zadechaš, a opetaš poveč, daš i bežaš do brjucha, a pomovem zase udechaš. Zacenčo rad pritom vece, a peževajšo muziku.

na vernisažu vas přepřesujeme do Serskeho muzea v měšče. Ktož se za serskou politiku zajmuje, vacho se bude gvona zgromažina domovinské župy Dolna Vůžica. O tom vas informirujeme. Na Dolno-Serskem gymnázium je su startovali do nového šulského leta se zbrachom cepterku a cepterju. Veto porucuju nové předmět Serski plus. Vice z Gönjoša Žínca v rozgronje ze zastupniju Vidnicu gymnáziuma. Jo, a ze Žišecem pestrovom, co mi zase zachopíš, gaš jo muzika do uzneva.

0: Ve studiju mam ninto zastupnu vjednicu Dolnosherskega gimnazijuma. Vid toga šulskega leta živa v tej funkciji, to je Colette Champatisova. Dobro žen, Colette.
1: Dobro žen, ja se vjenim, ja se vjenim.
0: Jo, da jo šak novosti v tom šulskem leše, my sme teke južo v tom rozpšavili. A jadnu, co mi ninto uzvignuš, co to je, Colette?
1: Jo, my mamy jadno przedmiot w opuku wymno obligatoryjskich przedmiotów. Ten knies dr Gutke jo miał jadno wielkim dobrą ideę, a jo gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiać jadn przedmiot, który już ma wiele ze serskiego rycu teke, a kulturu cynić, a to bużo wyt togo szwódzkiego leta serski plus.
0: Po takim wynik jo miał ideę, a wy to po takim nie dogotujesz, ugotujesz?
1: To je obšal, ja som tato taká.
0: Mm-hmm. Viele úkniku ja sa prizjavilo.
1: Nien to v prítnej runže, a ja som veľký gada na to, mám či náš čo úknecich.
0: Je to viele?
1: Za mým starším, jo.
0: Co je nien toto vesebne? Dla cogo je to tak vážne, až to pobytujo šo?
1: Naja, ja by gronila v regulárnych úcmych plánach. Máme kompetence a obšimnejša, ktorýž musí sa obživať v rámiku úcby. A v úcpie Serský plus máme více lichotnosť čo a tam tomu eben tak nie jo. Te úknece smiejú ze mnou sobu aktívne so obžiliš na ugetovaniu úcby. Ja to napšaudu teke com. Nioco me takú přidatnú serskú úcbu v tradicionálnym zmysle cyniš. A me teke nioco me viežeš, co me cynime v mrcu přidúceho leta. Co me spontánicke vestáš a te úknece deje svoje ideje teke tam sobu přiniast do úcby.
0: A ten veliký cíl, jokaký?
1: Až se vie, motivirujeme úknicich, aby viacej serský piedali, také miaze sobu, zachupiu, viacej ľubujú ešte serskú riec a kultúru a se vie, jo to také nekaká vážňa prigotovania na upašový kurs v sektva.
0: Upašový kurs serské riece, tam ga také treba šo zajmco.
1: Mm-hmm, a togodla im pebitujeme taký kurs, dokoláž my gronime, gaž nám se to rážio. S tým kursom zajm ubúžiš a s tým pen motiváciu uviaš, pen tam motivácia, mežo k tomu viašč až to uknieci se rozvúžujú za ten upašový kurs serbštiny.
0: Vyšto už ulicovali, až deje to ukniky sobu, uvijáš tož tú úcbu alebo zapšiknione byš na kaký patogetujú, kak to ugleda?
1: Ja som už nekotáre gežiny s nimi úcbu mila a v prítnych gežinách se vie, sme sa rozkraniali v tom, kak deta úcba ugledaš. Tam sú rozdielne predstajenia v tom, kak dej sa úcba ugetováš a tie úchnice sú šikné témy tam naspomnili. Napríklad tá jadna kúbka, co skrušíš gramatiku. Musím napšaudu groniš, my máme jadnu kúbku tam núči, ktorá raš už viegin. Da je serský pieda, vyni kšiel více serský pieda, se viešť cúš v serské rece a také komunicírovaš v témach, ktoré už nie sú úzus v šúli. Also, ja no v rámiku úcby, ne, ale zvenka úcby také komunicírovaš. To mám za veľkým zájemný cíl. Všetko druhé je také na cetlikách stojavo. Z kultúru žijova špičku, ven ze šúle a zvenka šúlske miestnosti pýtaš, ktoré už zvizujú ze serského recu. Také rejovanie je rolu grávo. Te úknice majú také zájem na tom, aby pičku sa zabierali s drastvami. Při tom bužo nám zavište pomagáš naša šlodárka, knieni, lenicina.
0: Nento ga máme brach ceptariu, serských ceptariu a nento pobytujú do nás serský gymnázium všidatnú serskú úcbu. Kak je to možno?
1: Jo, my pepšávam sme mieli veľmi obligatorický předmiat v dvěma letoma detnikoma, also v živietem a v žasetem. Máme brach ceptariu, to je vlno a niento sme to reducirovali na jadno leto v žasetem letniku a přes to plám neofilujú také či gežiny a ja mogu to direktne přeuzeš. Do toho sme mieli v pevituáňu pelštinu a pelština více neexistirujú v šulskom korpusu a niento přeuzeju serský plus.
0: Vlno obligatorijský předmiat serský plus pobytujo Dolnosherské gymnázium v toho šulského leta. To sme zgonili v zastupnej viednice. To je Colette Champatisova. Učobne, že Colette.
1: Ja, jen rád.

0: Ktoš se za serskou politiku zajmujo, myže přiš žinca viacore zegar šestčich dochodze do zvošanego plona na gwonu zgromažinu domovinskej župy Dolna Wužeca. Regionalna pejedarka Heike Apetova šuch zajmcu učovnje přepšosujo, nowego župana abo županku uzveliju a v serskem kulturnem centrumje Bužotokrono.
1: Jo, also dňone dybkse hynac menujo, to jo předstajenje serske ju ideovu na pelu strukturnego vuhiša v Wužice, ale se vie tam že vo tu ideo jadnego serskego kulturnego centruma ako až to žincajšnego neos realizirovala. A v Vokognušu dajo dve idei a vobi Wužoti se predstajíš krotko na kvôni župné zgromažinie. A v Vokognušu přigotujeme hove byroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zvýšiť, do kotrigo smíra by se naše cvonky pozicionirovali a to teke podpirovali.
0: Kroni Heike Apeltova, gvôna zgromažina domovinské župe Dolna Wužica, zachopil se žinca viacore zegar šestřich zošomnem plonie vohoze.

0: V našom nižeskom ušťovaniu bžome duce v Vúžeskej Živine. Veci ulicujo vám nižeský moderátor Grigor Klim.
1: Vúžeské vede sú veľa rake. V Luborskej göli nenadežome jan suchý piesk, ale je také vúgy a bagňa. V živietem žielu našego rieda v Vúžeských vedách dajo mé kolega Sebastian Elikovský Winkler piedaž ľuži, ako ten region kradu znajú.
2: Luborská gela je vesebná, jednorazná krajina. Reliktovo družené rostlinu dajú nám dogled do jej uvyša v biegu stolišov. A ich mienia miestnosťou pokazujú na serské stavizne toho regiona, kroni biolog Jens Martin z Berkov.
3: Na hodajú nento serské výženie přes tú Luborskú gelu, na nimeni okolo toho bucinského bagena, ale to zvýšo popšom. Das erste Korin ist im Nintechnim, der Toko, der Luborowski Gölli, Mamitu Gluko, als da ich die Wege in Welle wird durch Serskich Minio. Ziste See, ja, den Ziste Jasor, aber den Möllensee, ja, den Mellene Jasor, da kann ich dann ja Dümoki. Bo, hat er genannt, ich bin ja Dümoki.
1: Penbužom stojaš v serskej kuchni. Ten tøženio se zachopio varienský kurs na serske při dolnoserskej rycnej šuli a pen stojme ve štadionie. Naše gornoserske přijašele su byli v Liak energistadionie jano jaden téma ved kterýkož povyžiotej našej kukojskej kukovie.
4: Jako serbne se slušat, ješ jemo energiu stadione podbierač, vulkotná atmosféra denca, Jane Vedro, Pute Piuko, nadžiomne cidepky za energiu.
5: No, to daž nicht negroni, až grne lúžice Jano za Dynamo ve Drieždanách palce kloce.
1: To a veci nižilu ved Zigar na pojadnok na UKV a v live streamie. Vjaselim se na vás.